0: Oj, danes! Oj, danes! Oj, danes, ko pojdem v Maribox!
1: Glede na to, da so počitnice